shit. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

शर हर हर शर शर जय जय जय शर हर हर शर शर।

time up in my paper. Always use. Every time up in my paper.

tempo vai ser possível? Se esse for um cenário plausível?

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

ten jí tralala, pak zasáhne ho střelba z kuše, rozlídne se, zařve a. Kytarista na éčko, pra kamaráda strategicky pověsí

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Rudolf Hrušínský mladší, člen slavného hereckého klanu, nikdy nedostal opravdu velkou hlavní roli. Příčinou byla jeho vlastní vůle vzdát se známého příjmení. Přestože přístup k životu staví na nadhledu, některé profesionální příležitosti pro něj zůstaly nedosažitelné. Netflix chystá novou minisérii z populárního světa Bridgertonových, která se zaměří na osudovou lásku Violet Bridgertonové a Vicomta Edmunda. Tento románek je klíčový pro vznik rodiny, jejíž příběhy fanoušky okouzlily. Premiéru očekáváme v nadcházejícím roce 2024. Více než 40 soutěžních snímků a premiéry nabídne festival Oty Hoffmana, který začíná v neděli v Ostrově. Oceněnými hosty budou Zdeněk Svěrák a Veronika Frajmanová. Letošní 58. ročník slibuje bohatý vzdělávací program a setkání s osobnostmi českého filmu. Od kultury zpět k hudbě.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Album Taking the Long Way od Triad The Chicks, vydané v roce 2006 nahrávací společností Columbia Nashville, je silným hudebním manifestem. Vychutnává si svobodu a odhodlání čelit kritikům, přičemž kombinuje country s prvky rocku a popu. Album, označované za labutí píseň jejich imperiální éry, reflektuje politické a osobní turbulence té doby. A nyní si pustme vaší oblíbení.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé.
4: Nestárnoucí klasika na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Nová série Blade Runner 2099 na Prime Video pokračuje v temné vizi budoucnosti, kterou zahájil Denis Villeneuve v Blade Runner 2049. Herečky Michelle Yeoh a Hunter Schafer se ujímají hlavních rolí v 8 epizodách plných složitých replikanů a dystopických scénářů. Tato série přináší další kapitolu do vesmíru, který nadále fascinuje fanoušky sci-fi. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.
3: Radio B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Rudolf Hrušínský mladší, člen slavného hereckého klanu, nikdy nedostal opravdu velkou hlavní roli. Příčinou byla jeho vlastní vůle vzdát se známého příjmení. Přestože přístup k životu staví na nadhledu, některé profesionální příležitosti pro něj zůstaly nedosažitelné. Netflix chystá novou minisérii z populárního světa Bridgertonových, která se zaměří na osudovou lásku Violet Bridgertonové a Vicomta Edmunda. Tento románek je klíčový pro vznik rodiny, jejíž příběhy fanoušky okouzlily. Premiéru očekáváme v nadcházejícím roce 2024. Více než 40 soutěžních snímků a premiéry nabídne festival Oty Hoffmana, který začíná v neděli v Ostrově. Oceněnými hosty budou Zdeněk Svěrák a Veronika Frajmanová. Letošní 58. ročník slibuje bohatý vzdělávací program a setkání s osobnostmi českého filmu. Od kultury zpět k hudbě.
4: Hoď se do klidu.

0: USA.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

Soundground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Elvisa Presleyho tady představovat nebudu, ale Junkieho XL bych mohl. Tom Holkenborg je nizozemský muž mnoha činů. Podílel se na vzniku spousty filmů, jeho hudbu můžete slyšet ve videohrách a především proslavil se tímto skvělým remixem skladby A Little Less Conversation. A právě to vám pustím na Bčku právě teď.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, s náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k
4: Hrobné bíty v rytmu tvého srdce.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Radio Bečko. Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Album Taking the Long Way od Triad The Chicks, vydané v roce 2006 nahrávací společností Columbia Nashville, je silným hudebním manifestem. Vychutnává si svobodu a odhodlání čelit kritikům, přičemž kombinuje country s prvky rocku a popu. Album, označované za labutí píseň jejich imperiální éry, reflektuje politické a osobní turbulence té doby. A nyní si pustíme vaší oblíbené.
2: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.
1: Pomal s náma.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Rudolf Hrušínský mladší, člen slavného hereckého klanu, nikdy nedostal opravdu velkou hlavní roli. Příčinou byla jeho vlastní vůle vzdát se známého příjmení. Přestože přístup k životu staví na nadhledu, některé profesionální příležitosti pro něj zůstaly nedosažitelné. Netflix chystá novou minisérii z populárního světa Bridgertonových, která se zaměří na osudovou lásku Violet Bridgertonové a Vicomta Edmunda. Tento románek je klíčový pro vznik rodiny, jejíž příběhy fanoušky okouzlily. Premiéru očekáváme v nadcházejícím roce 2024. Více než 40 soutěžních snímků a premiéry nabídne festival Oty Hoffmana, který začíná v neděli v Ostrově. Oceněnými hosty budou Zdeněk Svěrák a Veronika Frajmanová. Letošní 58. ročník slibuje bohatý vzdělávací program a setkání s osobnostmi českého filmu. Od kultury zpět k hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Rádio Relok.
1: Ty, hele, věděli jste, že?
2: Jako vážně?
3: A jako co? Ty kráso.
2: Cože?
4: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k
5: Rádio Bčko. Bity tvého srdce. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Zdravím tebe, tebe a taky tebe. Já jsem Šazo, to už asi víš. No a posloucháš pořad Revolution a to bys měl taky vědět. Samozřejmě, že to víš. No, co tě dneska čeká? Samozřejmě pořádná dávka reggae hudby. To nejnovější a to nejlepší, co se od posledního dílu na scéně objevilo. Odpálíme to obrovským bangrem, protože máme tady opravdu hodně zajímavý featuring, a to konkrétně Gentlemana, který dal síly společně s Cooley Budsem a dali dohromady track, který se jmenuje Friends. Super věc.

Tohle bylo naprosto perfektní kombo a já bych se vůbec nezlobil, kdyby spolu udělali album nějaké, ale to si asi můžu nechat dát. Každopádně jsem rád, že o Kolíbacově zase slyšet, dlouho jsem neslyšel žádnou dobrou vypalovačku od něj nebo něco většího. No a Gentleman prý něco chystá, prý chystá album, už to vypustil zhruba před měsícem, před dvěmi, nevím, teď bych kecal, ale říkal, že chystá nový album, takže čekám, já čekám a nebojte se, až vyjde, hned ho sem hodím, protože tohoto zpěváka mám opravdu rád a věřím, že i spousta z vás. Každopádně dáme si teďka Street Rage, kterou má na starosti Pressure Bass Pipe. Teďka Street Rage, kterou má na starosti Pressure Bass Pipe.

jeden z momentálně nejznámějších a řekl bych, že i nejuznávanějších reggae producentů sype opět hudbu track za trackem a bavíme se konkrétně o Little Lion Sound. Jeho skladby tady máme opravdu často a když jsem připravoval tento pořad, tak na mě vyskočilo snad 6 nových skladeb, které poskládal během 14 dnů, což je docela šílené. Producent, který opravdu dře a který ho mám moc rád. A tentokrát ho tady máme zase v neuvěřitelném kombu, protože na mikrofonu je anglický Diafu Chaman a spolu s ním je tam španělský Morodo. No a dohromady toto trio dalo dohromady track, který se jmenuje My Sound.

Já bych řekl, že svět je zase v pořádku a svět se vrací do starých kolejí, protože máme zpátky syna Boba Marleyho, samozřejmě kterého, že? No máme zpátky Kimaneho Marleyho, protože vydal nové album s názvem Love and Energy po jeho desetileté pauze, tedy aspoň co se albumu týče, jinak samozřejmě nějaký tracky měl, nějaký featuringy, ale album vydal naposledy před 10 lety, takže po 10 letech je tu s novým albem, které je zase trochu jiné než jeho veškeré vlastně předešlé alba, protože jeho hudba se hodně posunula a je na něm trochu cítit, že stárne. Ne, jako že bych ho chtěl urazit nebo se ho nějak dotknout, ale zraje spíš. Ano, to je to správné slovo, protože jeho hudba hodně zpomalila, texty se hodně změnily a hodně teďka jakoby vlastně se posouvá hudebně ke svému otci Bobovi Marleymu, protože se vrací roots reggae, což jsem od něj absolutně nečekal, ale po tom, co jsem slyšel posledních pár jeho tracků, nebo aspoň featurunků, tak se nedivím. A ono vlastně, proč ne? No, každopádně, jak jsem řekl, po 10 letech nový album Love and Energy a je na něm na nějakých 16 tracků a najdete tam samozřejmě featy. Známé featy. Samozřejmě. Sizzla třeba, Andrew Tosh, Anthony B, Bugle je tam, nebo je tam Iba Maher, Lutan Faya, je tam toho spousta, protože on má spoustu známých. No a co si budem, kdo by nechtěl být s Kimanem na albu. Haha. No, každopádně jako vždycky, abych vám to album trošku ukázal, tak jsem vybral 2 tracky. Vybral jsem hned první 2, který mě docela baví. Je to taková pohodička a je tam cítit právě ten návrat k těm kořenům. Každopádně první track se jmenuje New Creature a druhý je Love and Energy společně s Lutan Fayahem a Iba Mahrem. Tak jo.

0: ukázka z nového alba od Kimaniho Marleyho, který se jmenuje Love and Energy, jako tento poslední track. No a my si dáme ještě Jamajčana, který tady čeká hned v pořadí. Je to Jamajčan, který miluje kombinaci hip-hopu, rapu a především reggae, a je to Kabaka Pyramid a jeho novinka Wademwa.
1: Yeah, you're a selector, I'm more musical listener.

Je tomu zhruba měsíc, co nás opustil výborný zpěvák Fantan Mojah, odešel do svatého Zionu. No a co se stalo, nestalo, dále vychází jeho hudba. Tentokrát je to featuring, který má společně s Jah Thunderem. Typuji, že to byla nejspíš rozdělaná věc, kterou úplně nestačili dokončit spolu, a Jah Thunder se jí nyní chopil a dokončil to sám, protože jinak si to nedokážu představit, že i po jeho smrti dále vychází hudba, ale už jsem to viděl u více vlastně hudebníků a bývá to tak. Nedej bože, by to byla umělá inteligence, ale za tohle to by asi jako bylo lynčování, si myslím, konkrétně tento zpěvák by dostal fuck lynč. Každopádně máme tady zmrtvý stání Jah Thunder a Fantan Mojah a jejich novinka Born to Free, a nechtě Fantanovi země lehká.

0: Dáme si ještě trochu ragamuffinu a ten ragamuffin zpěvák si říká Hollow Point, jeden z mých oblíbenějších, který dal dohromady track opět s producentem, kterého už jsme tady dneska měli, a to je Little Lion Sound. Jak jsem říkal, ten chlap to sype, je to šílenec, je to stroj na beaty. Každopádně tenhle track nese název Grand Khalifa.
1: Tell me that could a watch dogs bark and ragamuffin rain and roll. Yeah, one bad man a stop a pagan school, see?

0: Chacha. Them can't get well. Ragamuffin rain and roll.
1: Posloucháš pořad Revolution na rádiu B. Já jsem Šazo a teďka ti pustím zase nějaký džungly, protože vyšly novinky a docela dost zajímavý novinky. No a reggae hudbu máme za sebou, takže je na čase trošku přidat na BPM, trošku to oživit a trošku to zrychlit. OK? Yes. Dobře. První novinku, kterou tady mám načechranou, nachystanou, tak ta je od producenta, který se říká G-Class. Je to mladičkej producent, který je na scéně zhruba 3-4 roky a docela dost prorazil a momentálně je to hodně známý junglový a drum and bassový producent. Na mikrofonu mu přistála Kaya Faya, což je dcera Kongonettiho, no a dohromady dali pecičku s názvem Rebel Music Master.

musím uznat, že Kaja Faya mě začíná opravdu hodně bavit, protože si drží svůj styl, má výborný hlas, má skvělou flow a její hudba je fakt jedinečná, co se momentální scény týče. Jsem moc rád, že se drží toho, co jí jde. Bohužel to bych nemohl říct o jejím otci, o Kongonetim, na kterého jsem se letos nehorázně těšil na Uprising Festival. Fakt jsem se tam těšil na něj, protože byl zrovna s Black OJM, mým oblíbeným zpěvákem. No a můžu říct, že dlouho jsem neviděl horší koncert. Opravdu zklamání. Za každým trackem pull-up, nebo na každý track byly aspoň dva pull-upy, furt se vracel, v podstatě to ani neznělo jako set. A když už se to rozjeli, tak to celý stopli a pozvali tam nějakou zpěvačku s kytarou. Nejspíš ji chtěli zapromovat. No ale to pro mě byla poslední kapka a z toho koncertu jsem odešel před koncem. Upozorňuji, před koncem Kongonetiho a Black OJM. Pro mě největší zklamání. No ale to byla jenom taková vložka, protože my jedeme dál, máme tady ještě nějakou hudbu, no a konkrétně tady teďka čeká Serial Killa, Traumatize, zpěvačka Sahala a zpěvák Fat Man D.

tohle to byl track s názvem Bad Girls od Serial Killy, Traumatize, Sahaly a Fat Mandyho. Jinak, když už jsem zmínil ten uprising, kdo byl, tak určitě ví, jaká to byla prda, a kdo nebyl, tak ten zapochybil. Každý rok o tom mluvím, každý rok to chválím a ty tam stejně nejedeš a pak lituješ, ne. Každopádně fakt tenhle festňák doporučuji, byl boží, byl skvělej, byl úžasný. Pro mě nejlepší zakončení léta, jaký si člověk představí, protože tam je reggae, hip-hop, drum and bass, jungle, prostě všechno, co máme rádi. A proč to zmiňuju? Protože tam bylo překvapení. Večera vlastně hlavní scénu uzavíral producent a DJ Bow, no a měl tam právě s sebou Fat Mandyho jako MCho a to bylo úplně fantastický zakončení festivalu, fakt výborný. Takže opět vsuvka Uprising číslo 2. No a my dáme další věcičku, tentokrát tady máme producentku DJku, která se říká DJ Rap, no a na majku má anglického, dneska už pomalu veterána, typa Airyho. Název tracku One Door.

Kay Peoples, takže ještě než se s vámi rozloučím, vám řeknu dva tracky, které vás čekají, protože ty si určitě nenechte ještě utíct. Čeká vás Ghostone s Rikodanem a s Q-Feedem, jmenuje se to Narny Rhythm. No a poslední track, který zde uslyšíte, je Enme, Timbaly a Natty D, Rhythm and Dance, OK? Takže ode mě je to vše, slyšíme se zase příště, no a poslouchejte Radio B, takže bye bye.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Rudolf Hrušínský mladší, člen slavného hereckého klanu, nikdy nedostal opravdu velkou hlavní roli. Příčinou byla jeho vlastní vůle vzdát se známého příjmení. Přestože přístup k životu staví na nadhledu, některé profesionální příležitosti pro něj zůstaly nedosažitelné. Netflix chystá novou minisérii z populárního světa Bridgertonových, která se zaměří na osudovou lásku Violet Bridgertonové a Vicomta Edmunda. Tento románek je klíčový pro vznik rodiny, jejíž příběhy fanoušky okouzlily. Premiéru očekáváme v nadcházejícím roce 2024. Více než 40 soutěžních snímků a premiéry nabídne festival Otty Hoffmana, který začíná v neděli v Ostrově. Oceněnými hosty budou Zdeněk Svěrák a Veronika Frajmanová. Letošní 58. ročník slibuje bohatý vzdělávací program a setkání s osobnostmi českého filmu. Od kultury zpět k hudbě.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

se do toho, co se jim stane. Přes zavřený okno sleduju tváře. Vžívaj se do toho, co se mi stane. Kam se

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Nová série Blade Runner 2099 na Prime Video pokračuje v temné vizi budoucnosti, kterou zahájil Denis Villeneuve v Blade Runner 2049. Herečky Michelle Yeoh a Hunter Schafer se ujímají hlavních rolí v 8 epizodách plných složitých replikanů a dystopických scénářů. Tato série přináší další kapitolu do vesmíru, který nadále fascinuje fanoušky sci-fi. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k
4: Posloucháš rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio B.cz.

0: Radio B.
1: Dnes večer jedeme za tebou do tvého města, do tvého

0: Radio B.
1: Yo. Yo. Tenhle track Vinny Všem, který tu neměli lehký.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Pohodlně se usaďte a čekejte nečekané.
2: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.
3: Krásné nedělní odpoledne, vážení posluchači Rádia Béčko, 2 týdny utekly jako voda a my se vám opět hlásíme s dalším dílem pořadu Zeměkoule.
4: Krásné odpoledne, milí posluchači. Dneska to bude takový milý, vrátíme se do dětských let.
3: A to jenom proto, že naše dnešní destinace nebude žádný stát, ale bude to destinace za 7 horama a za 7 řekama.
4: Ano, je to tak. Tentokrát nám Ingrid naplánovala trošku netradiční výlet a my jsme za to moc rádi a na tenhle výlet se opravdu moc těšíme.
3: Já doufám, že se taky těšíte a že společně s námi procestujete svět pohádek a dnešním dílem vás jako tradičně provede DJ Lobo a Cvrkoslav Zelený. Moc jsme se na to těšili a asi to odstartujeme, ne?
4: Jdeme na to, odpálíme to první peckou.
3: No a to odpálíme první peckou. Tak jdem na ní.
4: Jdeme na to.

0: Takže milí posluchači, jak už jsme na začátku řekli, dneska cestujeme do pohádky a měli jsme trošku problém s tím najít nějakou hudbu, kterou bychom vám v dnešním díle pouštili, ale nakonec jsme to vyřešili docela kulantně. Samozřejmě zazněj nějaký tradiční nebo klasický pohádkový melodie nebo pecky, ale ta vychytávka spočívá v tom, že jsme vybrali i písničky, které mají animovaný klipy.
1: No a to za to stojí, já jsem se ještě nesel k mikrofonu, co dočekám, až mi on mávne. No je to tak, přátelé, není vůbec zábava nebo není vůbec randa prakticky sehnat nějaký pohádkový písničky nebo pohádkově motivovaný písničky, který by vás zajímaly, ale myslím si, že jsme se s tím hodně prorvali a jak jako výběr těch klipovej, jak už Lobo naznačil, tak i výběr těch tematických, myslím, že se vám bude líbit. No a já si myslím, že můžeme pomalu vyrazit, co ty na to?
0: No, vyrazil bych tvrdno, ale jak vůbec, jako jak se vůbec vyráží do takový říše pohádek.
1: Ale my věrní fanoušci Arabely moc dobře víme, že do světa pohádek se člověk nedostane dvoumotorovou cestou, která startuje na roudnickém letišti, ale tentokrát máme na výběr dvě varianty. Jedno je lítající kufr, což by byla zlouhavá varianta, a tou druhou je kouzelný kabát.
0: A ten my, milí posluchači, máme.
1: No a já si myslím, že by asi stálo za to si ho přivolat, takže otoč prstenem, zavoláme skříň s krovátem.
0: Ještě nemáme vlastně.
1: Tak jdeme pro kabát. Nádhera, to snad sežrali moly ten kabát, bože jako, můj. Přesně je vidět normálně.
0: Trošku zapáchá, ale jako zase...
1: Jako od dob starého Fida. Je to pěkně prožraný, jako koukám, Ksenie taky vyrostla do krásy.
0: No nic, koukneme cvrno na to, jak to funguje asi a...
1: Zapnem knoflík a vyrážíme do světa pohádek, já se hrozně těším, tenhle díl bude boží, přátelé.
0: Bude. Jdeme na další pecku.
1: Vrátíme se zpátky k muzice a zase se vám vozmeme, až budeme na místě. Tak zatím čau.
0: Zatím.

0: No a my už jsme pomalu dorazili do cílové destinace, dostali jsme se zuby nechty za sedmero hor a sedmero řek.
1: Cesta to byla celku krátká, tím kabátem to bylo fakt jako snadný.
0: Prakticky se dalo říct, že to je co by kamenem dohodil. No a my máme takovou malou, milou povinnost vyhlásit zase soutěž z minulého týdne a dneska máme nový speciality. A tou první specialitou je naše krásná nová znělka. Nechali jsme se inspirovat milionářem, takže tohle bude taková naše znělková soutěžní znělka. Takže já na úvod ještě vyhlásím soutěže z minule. A já si vůbec nepamatuju, o co jsme vlastně soutěžili. Byli jsme v Amsterdamu.
1: Byli jsme v Amstru, soutěžili jsme o tričko a o pivko, že jo, zase.
0: No a otázka zněla?
1: Otázka zněla, že jsme hledali umělce, který neměl ucho.
0: Pravda,
1: byl
0: pravda.
1: Byl to malíř vlastně.
0: Tak trošku blázen. A správnou odpovědí teda bylo, že byl to Van Gogh, abych pravdu řekl.
1: Přesně tak, bylo to nakonec si myslím docela jednoduchý. Bylo vás zase docela dost.
0: Dorazilo nám několik správných odpovědí a docela zajímavý, jak jsme Roudnický rádio, že se nám tady scházejí posluchači z Roudnicka, ale my jsme za to vděční na rovinu.
1: A teďko vlastně vyhraje, ne, po druhý, už jednou Roudničák vyhrál, teďko vyhraje po druhý Roudničák.
0: A my blahopřejeme, výhercem se stává posluchač Václav z Roudnice nad Labem, s Václavem jsme v kontaktu, zdravíme a všechny ceny si předáme. A nám asi nezbývá, než vyhlásit dnešní soutěž, my opět budeme hledat něco nebo někoho pohádkového v tomto případě.
1: Budeme hledat něco pohádkového, tentokrát to bude...
0: Počkej, já bych dal rovnou ten podmas na tu první indici. A takže přátelé, první indicie na dnešní soutěž, připravte se. Hledáme kouzelnou pohádkovou věc a nebo nějaký předmět.
1: Není to žádná osoba nebo postavička.
0: Ale malinko vám napovím, má hlas pána nebo má pánský hlas, takže seče to věc, tak trošku povídá. No a teď jsme si na vás vyzkoušeli ty naše nový soutěžní znělky. My jsme je trošku vyměnili od té pevnosti Boyard a já si myslím, že už bychom se pomalu mohli zpátky k muzice vrátit.
1: Určitě.
0: A máme pro vás připravenou mega skvělost, kterou si myslím, že si společně užijem, nebudu to alebo kecávat a napomím vám, že se jedná o tři oříšky pro popelku, ale to vy určitě poznáte, tak pomenaňu.
1: A teď si trsneme trošku.

0: Nebylo by to lepší s hudbou?
1: Proč nehrají preceptoré?
2: Touto písničkou bychom ještě chtěli vzdát hold našemu roudnickému klubu Alcatraz a Bosáčkovi, kde tahle písnička byla velice populární.
3: Velice. Zdravíme Bosyho do Rakovníka.
2: A děkujeme za ty Alcatrazová léta. Zpátky k muzice.
4: Je to malá holka.

0: Tak to bychom měli naší takovou srdeční písničku. A my jsme, vážení posluchači, vlastně přemýšleli, koho nebo který místa v tomhle pohádkovém světě najít nebo navštívit v dnešním díle. A ona to vůbec není sranda, vlastně dneska ty pohádkový postavy, to pro ty moderní děti, to, aby si ustřelila palici a během té pohádky zabila 6 ninjů, aby byla populární.
1: Už to není ono, viď, svrno, jako dřív.
0: Jako dřív stačilo otočit prstenem a děcka byly nalepený na obrazovku, no, ale dneska pokud tam nemáte nějakého mrtvého samuraje, tak ani ťuk.
1: Hele, ono celkově ty pohádky, co jsem tak zjistil, ty předělávky, jakoby těch starých pohádek, to už má takový úplně jiný.
0: Mně se to nelíbí, ducha, prostě, ty no moderní pohádky. No. Miluji ty starý, určitě se dostaneme k našim oblíbeným, ale bacha, tyve, tady běží nějaký hořící mravenec, tyva.
1: Ši.
0: No počkej, já ho... Já jsem ho radši zašlapal, tyve, on měl na sobě montérky. To nebylo, vole, ze zlatovlásky, jak chtěl pomoct, to byl Ferda Mravenec.
1: Kámo, ty jsi zašlap Ferdu Mravence, ty vado.
0: Víš, on by tady zase hrál ty svý rozumy a chtěl s něčím pomoct, já bych se radši vrhnul do nějaký rozumný pohádky.
1: Je, tak, ale to je slušný intro, jako v pohádkový říši, tady hnedka zašlápnou Ferdu Mravence. Jako,
0: tyve, ono to z té tenisky vůbec nejde dolů, co to je za mravence, čím to kremněj, tyve.
1: Ale on ještě...
0: No, fuj.
1: Podle mě ti ještě z té boty utek.
0: Tak moment, já ho došeru. Ne, nebudu dohánět, ať si doleze kam chce.
1: Podle mě bys ho stejně jak nedohonil, cvrno.
0: Já bych to viděl na první zastávku v pekle, mrknem na nějakého pořádného čerta.
1: Dáme si nějaký pořádného Lucifera, jak se říká.
0: A tou si myslím, že se vám krásně uvedeme s písničkou Peklo v podání MC Hoge. Tak pojďme na ní a vítejte v pekle.
1: Jdeme na to.
2: Hledáš Betlém? Vaří se ti voda v hrnci, když slyšíš můj refrén? Nebo

0: No, takže my jsme přátelé v pekle a jak jsme se v písničce dozvěděli, čerty nejsou žerty.
1: Čerty vůbec nejsou žerty.
0: Jak se ti tady líbí, Lobo?
1: Hele, no, je tady vedro strašný.
0: Tady je počasí jak na Riviéře někde.
1: Hrozný vedro. Ale jako zas, nestěžuju si, viď, u nás byla zima, když jsme odcestovali, tak
0: no, nám se tady příjemná stala změna. Nám se tady stala taková malá nepříjemnost. Jak jako pracujeme na tom svým pořadu, tak hnedka jsme dostali od Lucifera CRS, jako tady se nemaká, tohle je peklo, vy moc pracujete.
1: Jak moc pracujeme, my jsme sem přišli si to užít, že jo?
0: Jako my jsme tady na služebce, takzvaně. No. Ale zároveň se Lucifer stal jedním z našich předních průvodců. My jsme se před ním zmínili o tom, o naší další zastávce, což měla být Perníková chaloupka. A
1: hnedka nám dal nějakou radu, viď?
0: Dostali jsme přesně tak.
2: A žádnej alkohol.
0: Mohli byste to zopakovat, pane Lucifere?
2: Pozor na Perří a žádnej alkohol.
0: No jo, ale co my tady budeme dělat v tom pohádkovém světě, kormy dva?
1: No jako, s tou druhou věcí bych měl asi trošku problém. S tou první vůbec. Perník já moc nejím.
0: Já myslím, že Perníková chaloupka je právě na to, že tam jako láká ty děcka na ten perník, ne?
1: No to na...
0: Já jsem se těšil už od odletu.
1: Fakt jo, na perník zrovna, ty.
0: No říkal jsem se jako pohádkový svět, že trošku povolíme úzdy fantazii.
1: Uloukneš si jednu tašku, jo, z paráčku.
0: Radši ne, pak bych mohl dopadnout jak taška.
1: No, hlavně jako Lucifer varuje, takže já bych si dal, hele, minimálně v té perníkové chaloupce teda žádnej perník a žádnej alkohol.
0: Dobrá, přeci jenom bychom mohli skočit na lopatě, jakožto, řekněme...
1: Pečínka?
0: Já jsem chtěl říct produkt pro kotel. A myslel jsem tím uhlí. Ale byla to pečínka, ano. Prstíky máme pořád moc tlustý, já bych se vrátil zpátky k muzice. Mě z toho pekla nějak vedro.
1: Mě taky, hele, jdeme na hudbu.
0: Dáme další písničku a my si v mezičase vybereme další destinaci pro vás.
1: Tohle jsou Rojksop a Půl Leno.
0: No a vyladíte pořád Zeměkoule na Rádiu Bčko. Pup, pup, pup.

0: Svrndo, tyhle, ta bába byla tak protivná.
1: Mně se vůbec nelíbila, bože, přátelé, co jsme dělali v té chaloupce.
0: Oni ani ty pravidla nestály za moc.
1: Jako žádný peří a žádný alkohol. Co nás se týče, to peří jsme jako zmínili z prdele, ale ten alkohol, nemáme tu nějakou stopičku živé vody, já mám nějak sucho na patře.
0: No já si myslím, že tady máme něco na patře.
1: To je zase Bernard, viď?
0: No jasně, ale ten jsme sem propašovali, měl jsem ho v kapse, nevěděl jsem, jestli teda do té říše pohádek se přesuneme jenom my, nebo věci, které si sebou nesem, ale vyšlo to, kámo.
1: No já jsem trénoval na Ubrousku pro střise, Fernet a nic, jako já se omlouvám, ale dnešní moderní pohádky vůbec neznají ten dobrý alkohol. Hmm. Takže my si teďko nalijeme malou stopičku, ať nás to s váma baví víc, nebo opačně, ať vás to s náma baví o trošku víc.
0: Tak dáme na to.
1: No a kam se mrknem dál?
0: Jo, počkej, Cvrndo, hele, ty slyšel jsi tady, jak si tady všude povídají o tý karkulce?
1: No přátelé, já vám to musím říct, slyšel jsem to.
0: Slyšel jsi to, ty.
1: No, karkulka jela přes les na svém novém horském kole a vlký ho vsteky rozlámal. Do toho se vložil myslivec a pod pohruškou smrti donutil vlka, aby jí nové horské kolo svařil naspět obloukem. No a pak už jsem jenom slyšel, babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo.
0: Je to strašný tady, hele, tady se dějou věci, to je normálně, jak v hororu, my nejsme v pohádce, ty vado.
1: Jako vtipný to je, ale pohádkový moc ne. Já bych tam rovnou loupnul nějakou další písničku, ať nezapředáváme dál v té.
0: Jdeme na to, co tam máme dál, co jsme do připraveného?
1: Já si myslím, že jsou to nějaké pikle.
0: Něco se tu kuje.
1: Něco se tu kuje, kujte s náma. Veliké i neveliké. Zpátky k muzice, přátelé. Vítejte v pátkovém světě v pořadu Zeměkoule.

0: No a my se k vám zpátky vracíme k mikrofonům.
1: Jsme zpět, přátelé.
0: No a teď jsme měli něco připraveného a já jsem zapomněl, co jsem vám chtěl vlastně do toho mikrofonu říct.
1: No, chtěli jsme říct to, že jsme měli v plánu navštívit šíleně smutnou princeznu, ale tu nakonec nenavštívíme, protože jsme tady viděli probíhat Vaška Neckáře.
0: A no, ten si jdeme do parády, no, já jsem zároveň slyšel, že s tou šíleně smutnou princeznou prý není vůbec žádná prdel.
1: Vůbec ne, no. Ten název nebo to její jméno už tomu odpovídá, viď?
0: No, my jsme teď dál vymýšleli, kam jsme vás navštívili a já jsem dneska doma přesazoval kytky. Přesazoval jsem teda jeden zelenec a 8 výše nezmíněných kytek nebo nejmenovaných kytek,
1: no, abych se tady ale zahradník
0: neuváděl lidi do rozpaků. A napadla nás taková pohádková postava, za kterou bychom se vlastně mohli podívat.
1: Strýček Pompo. To je porec, takový ten v těch monterkách o lacláčích s pupkem pořádným.
0: My se opět vracíme do seriálu Arabella a dostáváme se k lajdákovi, který je schopný zasadit svůj nehet a vypěstovat druhého Pompa, nebo vlastně v tom seriálu to bylo jako druhého Rumburaka, ale bylo to z nechtu z Rumburaka. Hmm. Takže my si ostříhejme nechty. Máš ostrý nůžky nějaký? Nemáš nějaký manikurní nůžky u sebe čirou náhodou na něco?
1: Ptáš se mě. Já nemám, mám akorát drtičku cvrtu.
0: pardon, tak já nůžky teda mám. Takže postříhejme si nechty, no a já bych úplně ideálně vypěstoval 5 malých lobíků a 5 malých cvrkoslávků, když už jsme tady, ne?
1: 5, tak udělám jich 11 a dáme rovnou nějaký fotbalový mač, ne?
0: No to sice jo, ale já nemám 11 prstů, vole.
1: No, OK, no tak z každého prstu, no, tak můžeš dát třeba 2 z malíčku, nebo z nohy, ne?
0: A já dám z nohy jednoho golmana.
1: Tak OK.
0: A když palce jsme u toho, já dám z nohy ještě trenéra, takže já dávám 12 nechtů do éteru. No a Pompo, ty se číň? Jsem zvědavý na ten manšaft, tyjo.
1: Ale už nás vítá s tou svojí skvělou čepicí s dlouhým kšiltem.
0: To je prevít. Přátelé, mrkneme zpátky na muziku, ať se nezapředáváme na tomhle záhonu plným zábavy.
1: Tak, teďko si dáme Boba Marleyho a Wailers a Three Little Birds.

0: Tak milí posluchači, jak jsme říkali, tak tu hudbu budeme pouštět nejen pohádkovou, ale i tematicky, nebo ne úplně tematicky, ale zkrátka hudbu, která má animovaný klipy pěkně. A ten klip k pecce, která právě dohrála, což byl Bob Marley a The Wailers, Three Little Birds, vám určitě doporučuju, nebo doporučuju vám všechny ty klipy, protože jsou fakt skvělý, no.
1: Vám se to teda bude hrozně debilně hledat, ale tak jako tak má to krásný klip a i to reggae si myslím, že se nám do toho pohádkového světa hodí.
0: Taky bych řekl.
1: Já si myslím, že bychom mohli zkusit nějakou další indici, nevrhneme se zpátky na nějakou soutěž, co ty na to?
0: No, mohli bychom.
1: Tak já tam rovnou pošlu znělku.

0: No a co bude další indicie, Cvrndo?
1: Takže my už víme, že hledáme nějakou pohádkovou věc, nějaký pohádkový předmět a jako další indicie, kterou jsem pro vás připravil, že to je tehdejší investigativní žurnalista.
0: Mm-hmm. Tak to je docela neobvyklé, ne?
1: Je to takový novinář a takový člověk, který vám dovede prakticky ukázat, co bude, anebo co a jak je v zemi zdejší nejkrásnější. Mm-hmm.
0: Bádáte, nebo už víte? Pište nám.
1: Pokud víte, tak správné odpovědi určitě zasílejte na info@radiob.cz a opět hrajeme o pivo dle vlastního výběru z naší pivotéky a k tomu vám dáme nějaký reklamní tričko nebo nějaký béčkový, řekněme, propagandičičky.
0: Tak, minulý výherce si od nás nechal doporučit skvělý pivo.
1: Co jsi to vlastně vybral?
0: No, myslím, že to byl Zíchovec Juicy Lucy.
1: Lucy od Zíchovce ve výsledku je většina jako věcí, řekněme, želízko v ohni. Fakt to pivo je dobrý, pokud si nevemete nějakou tu dvacítku kyselou, tam je regulérně nechutnala, ale takový ty klasiky, mám je moc rád, Zíchovec je skvělý pivovar.
0: OK, nebudem odbíhat od tématu a jdeme si dát další pecku, co říkáš?
1: S další peckou máme pro vás velice skvělou specialitu. Asi bych o ní dál nehovořil a rovnou ji tam zapnul, tak pojďme na ňu.
0: Jdeme na to.

tolik zajetý, neví, co se nosí, a tak nosí smrt a kosí. Barvy na ní, jen ji usadět nám nepřinese spaní. Jaký pak sraní spaní, vidím jí v červený, který je tak trochu zima, a nebo modrý, co se stydí. Žádná barva není jistojistá, když přijde na barvy lidí. Taková, jalová, tmavě nachová, rybízovej bonbon, vínová. Často je pletená z Bordeaux, krev ani modrá, ani červená, ani veselá, ani Mordor.

ven. Zase z vadla, kytka v čudu, jdu a řeším problém toho nejstaršího druhu. Není každý den podzim, kdy se vedne, v noci válím, v gauči, v rauši, oba to známe, vážený grame. Člověk musí vědět, kam je, si nechce platit to, co nedostane. Poděvač v Praze, ty chceš na brko, platíš

0: kouří pro drahý listí do podloubí. Zaplať bambu za ty bary, kam můžeš zajít najít. Pokud možno něco jinýho, než vystíhovaný, vykoksovaný hlavy, co si myslíš, že si přišel zabít. A nebo typy, co ti chtějí prodat pohled z prd zabalený jako balík z Bali. Ačkoliv furt lepší, než brát drogy, ne? Takže realize it? Možná. Zatím zahoříme, uvidíme, správný čas se pozná. Jo a až to budeš balit, zkus to nebo šidit, Turek tě vidí. Stávej se, mínko, ulala.
1: To bychom měli malou zastávku za Křemílkem a Bochomůrkou a stávej se, mínko, ulala v podání Prago Union, a.k.a. Skatovský.
2: Katovský no, zabil tady.
1: Já bych tak trošku se posunul v tomhle tom našem, řekněme, cestování po pohádkovém světě. Já bych zkusil nějaký knížectví, já bych zkusil nějaký království. Já když se tady rozlídnu, tak vidím samý plakáty, jenže to není jak na Divokém západě, kde jsme byli v prvním díle, žádný Wanted a podobný. Tady je samý nabízím půlku království, nabízím půlku princezny, scháním drakovou hlavu, bla bla bla. Ty ve, slyšel jsi o té princezně, co se jí stalo minulý týden?
2: No, hele, neslyšel, čet jsem si to tady v místním pohádkovém tisku, přátelé, to je věc normálně.
1: Aha.
2: Přišel frajer, který jakoby si, jo, to, šel pro svoji princeznu, přines královi pytli tři hlavy draka, říká, tak pane král, já jsem svůj slib splnil, a pan král mu hodil pytel a říká, tak tady je ruka princezny.
1: No tak aspoň měl kam dá prstínek.
2: Tak, no ten měl určitě už pořízený.
1: Já pevně věřím, že nedopadneme stejně.
2: No vůbec.
1: Ale asi bych tam rovnou loupnul nějakou další pěknou písničku, ať z toho nemáme o třepy na mozku.
2: O třepy na mozku?
1: Co jsem to řekl?
2: O třepy na mozku.
1: Ať z toho nemáme trauma, to jsem chtěl říct samozřejmě.
2: No a co si dáme teď, Cvrndo?
1: Mně se tady nabíždí hrozná
2: skvělost. Yeah, já už vidím, co chystáš.
1: Přátelé, jste umytí všichni, nedáte si někdo vanu před poslechem další písničky?
2: Protože vana, ta přijde vhod.
1: A vana bude belgická produkce.
2: No produkce je česká.
1: No já jsem chtěl říct, belgická produkce seriálu v české dubbingové produkci. A boha man, vana přijde vhod šmoulu. Pojďme na ní, tu pecku všichni milujeme a společně zaspomínáme.
2: Doufejme.
3: Přijde vod, přijde vod.

0: Tak Cvrndo, teď jsem trošku zapomněl, co mám říkat vlastně.
1: Já bych určitě zmínil, že i v tomhle díle, tak jako to bývá každý týden, skládáme pohádkový beat, nebo ty skládáš pohádkový beat, já ti tady maličkou koukám pod pokličku a já se na konci toho pořadu mě zkusím tak trošku zapřístajlovat úplně košilatě.
0: No, tady to je obzvláště problém, musím říct, jakože ve westernu to bylo, nebo na Divokém západě to bylo taky docela náročný, s tou elektřinou teda myslím, ale jsem si agregát opravdu nevzal a žádnej tady ani nemaj.
1: Já tady mám takový přenosný agregát, popravdě je to... Co ty na to? Stačí ti to takhle?
0: Super, Cvrndo, ale geniální.
1: No tak nabíjej a skládej, aby se, přátelé, můžete těšit na krásnou tečku dnešního dílu, nebo vlastně
0: ale každý... Ale nechtěl bys mi vyčarovat rovnou třeba jako nějaký studio tady, aby to bylo jako úplně...
1: No, zase si nevymyšlej, buď rád za to, co jsem vyčaroval teď, ale pocaď, ať nám tam ještě zbyde trošku na fernet, ne?
0: No, ok. Ale aby... Dávej si pozor na ten prst, prosím tě, až půjdeš spát.
1: To je takový prstíček. No a teďko nám dohráli Šmoulové, Havana přijde vhod a já jsem dostal hroznou chuť na tu Havanu.
0: Havana přijde vhod, přesně, já taky.
1: Nemáme tady nějaký rumíček k tomu fernetu, jen tak do druhý nohy.
0: Hele, máme tady ještě jiný fernet, jestli chceš.
1: Ne, stačí mi tenhle, ale vidím tady skinny, mazej s tou Havanou pryč.
0: Jo, do rádia psi nesmějí.
1: To byl takový inside roudnický joke pro zasvěcené. No a pro ty, co nevědí, tak máte smůlu, my vám to říkat nebudeme. Stavte se za náma do studia, za naší krásnou spojovatelkou Ingrid, které děkujeme za dnešní výlet a za dnešní letenky do světa pohádek.
0: Tak, naše okouzlující spojovatelka Ingrid to zařídila opět téměř dokonale, dá se říct.
1: My jsme dokonce založili Ingridce profil na radiob.cz v sekci členové týmu, takže pokud byste se zajímali o tu krásku, tak tam najdete o ní reference a stojí to za to si to pročíst.
0: Třeba na ní někdo i zamyslí, viď?
1: No já na ní myslím dnes a denně ve dne v noci.
0: Tak o tobě se to ví, Cvrndo, jako.
1: Když ona na mě umí. Ingrid, přestaň se tam na mě křenit a mazej zpátky k tomu letáku.
0: Ale Cvrndo, jdeme zase k hudbě.
1: Já tady vidím nějaký Prodigy, přátelé, takže opět se bude jednat o animovaný klip, když tak povím.
0: Určitě.
1: Ale tematicky jsou to krásní anglický prodigáci, tak pojďme na ně.
0: Jdeme na to.

0: Tak přátelé, my trošku tvrdší muziky, kterou jsme vám teďko pouštěli, jsme se chtěli přesunout do místní krčmy.
1: Mě z toho hrozně vyhládlo, jak tam šlapali do těch bubnů. No a tady vidím krásnou hospůdku s krásnou šenkýřkou, hele, tady cedule, dnes zadarmo, zítra za peníze. Kéž by to otočili tu ceduli, co?
0: Aj, tyve, my vždycky přijdeme ve špatnou chvíli, cvrndo, tyve.
1: No já teda nemám takovej ten kabát, který jsme dostávali, který se fasuje v pekle, jak máš v jedné kapse dukát a v druhé kapse stříbrňák. Kéž bychom ho měli.
0: Kéž bychom my ho, ale my máme prsten přece.
1: A ten by nám asi mohl přičarovat nějaký peníze, možná se dostaneme i ke kouzlenému měšci.
0: Ale cvrndovi...
1: Potažmo oslíčku otřese, to je taková místní credit card.
0: Zas nebudem přehánět, vyčaruj nám na dvě piva.
1: Moment. Já bych hrozně rád ochutnal místní pivo, co?
2: Ochutnat? To u nás znamená vypít, hochu.
3: Celý.
2: No celý. Pane Ostinskej, dejte mu sem ještě jedno.
1: Ještě jedno. No tak vidíte, jak to funguje v téhle hospodě. Ale upřímně... Jako my jsme dva takový lajdácí, že nám ty dvě pivka nepostačí, my ochotnáme a pokud to nebude nějaký extra hnusný belgický pivo, co už jsme zažili, tak si dáme ještě dva kousky.
0: Dáme si ještě dva kousky a zkusíme taky třeba si nemají nějakýho ferneta, ne? Jako my sice máme tady toho našeho, víš co?
1: Šenkýřko, nemáte tu nějaký lahodný mok fernetového typu?
4: Ano, mám!
1: Tak nám sem dvě, dej dva žejdlíky.
0: No nic, jdeme další pece, ať se to úplně neulítneme.
1: Zase jsme se trošku zamotali v tom našem krásném povídání.
0: A teď si dáme zase nějakou pohádkovou.
1: Já bych tam rovnou dal tu o těch duchách, nejde na tebe nějaký...
4: Už já tady cítím nějaký duchy.
0: No, já i vidím, čověče. Ale tak jdeme na to.
1: Zavoláme Ghostbusters a všechny ty duchy vyhubíme, pojďme zpátky k muzice, vítejte.
0: Zavoláme stráže hlavně.
1: A vy vítejte v pohádkovém světě v pořadu Zeměkoule v podání DJ Loba a Cvrkoslava Zelenýho.

0: znamenitým nábojem si mazat tělo.
1: Ale... A zdraví.
0: A...
2: Takže jsme se dozvěděli něco málo o Francovo nápoji. Nemáte chuť na Alpu, vážení posluchači?
3: Já se s ní rád mažu kolena třeba.
2: Teď jsem alkoholik a až to bouchá dveřma, tak Alpa je jeden z nápojů, na který fakt chuť nemám, je to fakt odporný.
3: Prej, co je to za lahodný mok?
2: To je Francovo limonáda.
3: Jo. No tak kam vyrážíme dál, Svendo? Pivko jsme si dali, šlo to celku teda, i když jsme rozmazlený z naší pivotéky.
2: Já jsem tady potkal týpka, který mě naučil hrozně rychle běhat a další zastávka bude hrozně hopem. No poslechněte si sami. Teď zrovna proběh, to je on.
3: Já jsem ten zvuk vždycky slyšel, ale teďko jsem ho poprvý jako zahlíd.
2: No a já jsem na toho krocana dostal chuť, nedáme se nějakou pečínku někde. Co kdybychom ho doběhli, běželi za ním?
3: Co kdybys nám vyčaroval nějaký kouzelný boty?
2: Ne, když jsme u tohohle ptáka, já vám vyčaruju něco od společnosti Akme.
3: Od nějakého ohniváka?
2: Ne, ale víš, že jo. Já jsem slyšel teď u zvěrolékaře, tam přišel pán, pane doktore, já mám ptáka ohniváka. My co, vám svítí? Ne, ohnívá, vole.
3: Ne, ale zase prolík.
2: Takže doufám, že neohnívá i tenhle mik-mik. Já bych tam rovnou loupil nějakou další písničku a my se v mezičásti, kdy bude hrát ta písnička, přemístíme.
3: Přemístíme se.
2: Vidím tam Fatboy Slima v podkladu a písnička se jmenuje The Joker, takže opět je to ta klipová písnička, ne ta tématická, ale vám to určitě neva.
3: Já doufám, že ne.
2: No a pokud jo, tak si pusťte ten klip, je to Fatboy Slim s peckou The Joker, tak pomenaňu.

0: kocourci, kdybyste viděli ten klip, který k téhle písničce je, já jsem z něj úplně odvařený a to, moji přátelé vědí, nejsem fanouškem zvířat, ale ten je tak fucking adorable, tak fucking rozkošnej.
1: Nejvíce roztomilej klip, co znám snad.
0: Tam je koťátko jako policajt, koťátko jako clown, koťátko jako údržbář, dealer, jo, ten, co kupuje od dealera, policajt, je to fakt fucking skvělé adorable.
1: Tohle se Fatboyovi moc povedlo, no.
0: No a my už jsme asi z týhle roztomilý scény zpátky vrátíme k něčemu po streamu, jako ej, o co tady jde, vracíme se zpátky tvrdý muzice. To já neumím.
1: Ale Cvendo, byl jsem si tady zachytat ryby. Chytil jsem normálně rybu a tyva, ta je zlatá. Nevím, jestli jí mám ugrilovat nebo co s ní, člověče.
0: No počkej, ona něco říká. Nezabíjej mě, splním ti tři přání.
1: Ježiši, ty mi splníš tři přání, jo.
0: To jsem na ní zvědavej. No tak já bych teda zkusil tady, mohla by si třeba v tom Iráku nebo na tom Dálném východě jako spravit tu válku.
2: No když to není ono, to není jenom válka, to je politika, to je tamto a tajto. To je spousta věcí, to není jedno přání.
0: No tak nevím, ty vole, tak nemohla bys třeba, hele, mojí starou udělat trošku krásnější.
2: No a nemáš její fotku?
0: No tak tady se podívej, to je její fotka.
2: No, kde jsi říkal, že je ten Irák?
0: Takže ono ani s těma zlatýma rybkama to není jednoduchý.
1: Ani se zlatou rybkou nepochodíš prostě, no.
0: Hele, zlatá adamovská, jako.
1: Hele, ani zlatá rybka nám nepomohla, možná to spraví kouzelná lampa nějaká, kterou

0: možná najdeme. Slyšel jsem o ní jenom zvěsti tady v místní říši pohádek. Existuje, jako, ale...
1: Já jsem tady teda viděl Aladina kouřit tu kouzelnou lampu a nevypadal teda moc jako překvapeně z toho.
0: Já ho viděl kouřit teda úplně něco jiného.
1: Bočí jak angorák z toho.
0: Ale úplně, ty vado, jak naše logo, čověče.
1: No ale zároveň říkal, že v té lahvi má džin, tak jsme říkali, že bychom si s ním ten džin rádi dali a on je to prej nějaký kouzelný džin v té lahvi, takže ani tak jako tady v té lampě potažmo.
0: Říkal taky, že má na baru i myslivce.
1: A to bych si dal, ale hrozně.
0: To je dost podobný tomu našemu fernetu, aspoň. No.
1: Hele, co tamhle ten s těma uhrama? Ne, nemyslím toho uhrovatýho, myslím toho s těma Maďarama tam. Podívej se na něj, to je ty známé, to je ta rodinka.
0: Jo, no není to Pepa Smolík?
1: Pojďme, hej, pojď sem, pojď sem.

0: vás málo děti pes, rozhodli se, že vás dnes rozesmějí pláči až zkrátka jak se patří.
1: Vína vtipem srší, do nosu jí prší.
2: Náš ládínek je s oslem kamarád.
1: Perou se už skoro, jak

0: rozesměj, pláči až zkrátka jak se.
1: A ještě k nám patří Nuni, pravnuk ze 33. století, čili Smolík, lomeno 8, to celé na druhou. SM Lomos, ohle se, ohle se.
2: Přečte, Míš.
1: Co říká?
2: Prozradím za 5 korun.
3: Promiň, pradědečku, ale opět jsem si neuvědomil, že vy v praatomovém věku nerozumíte mojí novočeštině. Naštěstí tu mám tuto roztomilou aparaturu na čtení myšlenek a jejich tlumočení do staročeštiny.
1: Vážení, toto spojení je přísně tajné. Ví o něm pouze Ládínek a já.

0: To byla taková malá zastávka v Maďarsku. Já pevně věřím, že jsme posluchače staršího zrna potěšili a ty v mladším zrnu tápají, co se to vlastně dělo.
1: Hele, Cvrdo, tyve, normálně v té pece, a jsem to teď se trošku zaposlouchal toho, a normálně od dědy Smolíka bych strašně chtěl ten aparát na čtení myšlenek.
0: Aha, myšlenko čteč.
1: Myšlenko čteč, myslím, že bude vychytaná záležitost, jako. Myslím, že tvůj prsten bys mi mohl jako nějaký takovýhle přístroj při...
0: No nic, ale já to vyzkouším, uvidíme, jestli nám to vyjde. To vypadá jak košík od hub.
1: No spíš to vypadá jak alobalovej ten klobouk nějaký.
0: No tak asi úplně není náš prstýnek v kondici, řekněme.
1: A tak třeba to funguje, viď? Počkej, já si to zkusím nasadit.
0: V tom jak vemenu.
1: Počkej, schválně na co myslíš, Cvrndo?
0: Já myslím na to,
1: dal bys si z ferneta, viď?
0: Myslím. No ale víš, že to funguje.
1: No tak já jsem věděl, že to funguje, to je jasný.
0: Ta-da-da-da-da.
1: Paráda.
0: No a já bych asi tohle téma ještě trošku rozvedl. My máme tak trošku zvykem v každý zemi, kterou navštěvujeme, si udělat místní jména nebo místní přezdívky. A vzhledem k tomu, že jsme dneska v pohádkovém světě, máme tam nějaký pohádkový přezdívky, co Lobo?
1: No, ty, teď jsi mi zaskočil teda trošku, jako vždy tady s tou otázkou.
0: Tak já začnu svojí, no, tak okay. Si zatím připravíš. Tak já po vzoru rychlých šípů bych mohl v pohádkovým méně být Zeleňáček.
1: Ale co? OK, to jde celkem. Tak mě napadl Lobísek, jako Cipísek.
0: To je taky fucking roztomilé. No počkej, ale teď tady mám druhou, to zabijím. To je fakt dobrá, se s ním jako napřed. Ona třeba vůbec nebude vtipná, jo, ale zároveň mě to přijde dobrý, tak vám to jako zprostředkovávám. Abyste byli na jedné vlně se mnou, tak já jsem všemi masny mazaný loupežník Skérkofajka. Co?
1: Skérkofajka je dost dobrý, no.
0: Skérkofajka.
1: A tak to svoje druhý, hele, co hodnotivé normálně, mě teď nic nenapadá, no. Nic ti asi neřeknu, čověče, jako to druhý.
0: No a teď zpátky k muzice.
1: Jedno ti musí stačit zkrátka, no.
0: Ne, tak jako taky to jedno je dobré. Já zkusím ještě prstenem teda nějaký přičarovat. Princ Lobo.
1: Jo, hele, Lobodlak, ty.
0: No ano, a my už tam asi loupneme nějakou další muziku. Já si myslím, že bychom zpátky mohli s další muzikou jít zpátky ze Spotify. A
1: tady mají Spotify, jo, ve pohádkový říši.
0: No jenom za sedmero horama. Ono potom za sedmero řekama je blbej signál, takže tam pak jako nechytáte nic. To...
1: Já si právě říkám, že jako za celou dobu mi ještě nikdo nezavolal, co jsme tady.
0: Ale vy si můžete jako předstahovat na tom Spotify a pak to brát jako bezedat.
1: Jo,
0: takhle nějak my to jako čerpáme ty data.
1: Tak já se svým telefonem tady to nejsem schopný čerpat, takže...
0: No já jsem nabil ten kouzelný prsten na 1 terabyte od T-Mobile, tak doufám, že nám to jako na ty cesty vydrží trošku.
1: Mm-hmm.
0: No ale to... furt to nechávám jako tvoji inspirační na ten bíteček, který ty mi tady skládáš pod pokličkou.
1: No ale snažím se, Cvrndo, ale dneska teda mě tady odlákává od toho skládání spousta věcí, jo.
0: Já jsem taky nervózní.
1: Třeba tamhle ten týpek, co letí na tom letajícím komberci, ty.
0: Ježmarja, to je nějaký...
1: Nebude to ten Aladin?
0: Z dálného východu, ne, to není Aladin, to je právě nějaký Mohamed, ty vole.
1: Mohamed? Hm?
0: Čo, Aladin neštartuje? On si tady jenom klepe ten kobereček na ranní modlení směrem k Mece. Já bych ho vůbec nevyrušoval, to je zase úplně jiná pohádka, plná výbušných systémů.
1: Ale ne, nebudeme ho vyrušovat, jdeme na další track a to jsou zase Royskop a pecka So Easy.
0: No tak po menaňu hladíte nedělní zeměkoulu.
1: Krásné odpoledne.

0: No a my jsme si nazuli 7mílové boty a vrátili jsme se k prozkoumávání tohle krásného pohádkového světa. Dostali jsme se k takový malý chaloupce. Vidím tady na zápraží nějaký dětský boty, nějaký dámský lodičky, Lobo, kam jsme se to dostali?
1: No ale nevím, prosím tě, tady...
0: Já to spočítám, to je raz, dva, tři, 14. Sedm párů bot, takový menší velikosti a jedny dámský lodičky. Neříká ti to něco?
1: Já myslím, že jsme u Sněhurky a sedmi trpaslíků, C-čko.
0: Boj, to je přesně ono. Je to taková malebná chaloupka, abych vám to, dámy a pánové, připodobnil. Pojďme možná dovnitř. Ty blau, tady to vypadá.
1: Ale jako vypadá, tady to je náhodou krásně všechno, vidí, srovnaný.
0: No slyšel z toho tý Sněhurce, já nevím, jestli jsme se v té hospodě sešli, jak říkali.
1: Jo, myslíš, jak se seznámili?
0: Ne, já jsem slyšel nejdřív, že ta Karkulka, ona normálně dostala od nějaký čarodejnice, nebo od nějaký zlý paní
1: jo,
0: dostala...
1: Jo, s tím jablkem.
0: No, otrávený jablko, tak se do něj chuděra zakousla a to byste nevěřili, ona upadla do hlubokého spánku ze vteřiny za vteřinu. Jenže ono se to stalo někde třeba okolo 2 hodiny po obědě, no a trpaslíci, celá ta jako parta těch sedmi, jí okolo 7 po obědě, okolo 7 v podvečer,
1: oni přišli dali z práce, že jo?
0: Do skleněný rakve. No a teď si vlastně uvědomte, že oni tu rakev už museli mít připravenou, když přišli z práce, tu už třeba jako měsíc, dva museli mít tu skleněnou rakev na ní připravenou, protože jim očividně celou dobu pila krev, jako taková jako náplava do těch malých haloubky.
1: No hele, nicméně asi ve finále mají rádi, protože tady s nima furt žije, že jo?
0: No ale... a nevíš, jak se seznámili, nebo vůbec, jak se k ním dostala vlastně ta Sněhurka?
1: Jo, s tím seznámením, hele, no jasně, tve, něco jsem o tom zaslech, ona tenkrát přišla, jo, taková ta storka, přišla do chaloupky, odevřela, ťukala samozřejmě nejdřív, že jo, vešla dovnitř, když už nikdo neodvíral po delší době a viděla na stole 7 talířů s jídlem, nějaká polívka, tak ona ochutnala z jednoho talíře, ze druhého, ale ten 7. dojedla.
0: Aha.
1: Pak byla unavená z toho, jak se najedla, tak si šla lehnout do ložnice, tam viděla 7 postelí, zkusila každou z těch postelí, ale až ta 7. se jí líbila a usla v ní.
0: Jasně.
1: A když spala, tak přišli trpaslíci, vidíš, Šmudla, Rejpal a všichni ostatní. No a Rejpal říká, mě je někdo z mého talířku večeři. Šmudla říká to samý, no a 7. trpaslík říká, no ale mojí večeři někdo snět. A trpaslíci, když šli spát, jo, tak tyhle, šli chrápat a najednou Šmudla říká, v mý postýlce někdo spal, Rejpal říká to samý. No a 7. trpaslík říká, zhasnout a jdeme spát.
0: Nějaký zajistí úmysly, tyjo.
1: Asi jo, no. Tak takhle začalo seznámení Sněhurky s trpaslíky. Myslím, že ten 7. trpaslík jí má přece jenom nejradši.
0: No a vy vidíte sami, kam jsme se to vlastně v našem cestování dostali. Je nám to krajně nepříjemné, ale věřím, že to tady s tou Sněhurkou vydržíme. Ona ještě tak trošku spí vzadu za domem v rakvi, takže doufám, že se na ní vyřádíme.
1: Jdeme asi na další pecku, ne, Cvrndo?
0: Určitě, nechal bych diváky s fantaziema v oprátkách. Co tam máme připraveného dále? A pokud tady mrknu, tak jako další vidím nějakou... Ne, vidím nějakou podvodnickou pecku.
1: Jo, no vidíš, tak to teďko bude podvodník, MC Gay a DJ Fate.
0: Tak pojďme na to, vy podvodníci.
1: Česká produkce.
2: Tak se na to podívejte, chlapče. No není to krása? Myslíte si, že jsem to snad všechno věděl? Já taky, co si neutopím, to nemám. To je výsledek poctivé práce celé naší rodiny za poslední 306 let. To vybavujete oči, co? Komu se není, tomu se zajímá.

0: teda, to jsem v životě neviděl.
1: Co je to za způsoby, když jste mokrej?
2: Co je to za pitomost?
3: No a my bychom měli za sebou další krásnou pohádkou postavou a to je vodník a já tímto zdravím všechny podvodníky a tím nemyslím vás, ale tím myslím nás všechny. Jsem se v tom trošku zabřednul.
4: Všechny potapiče zdravíme.
3: Všechny potapiče, nadvodníky, podvodníky a všechny vodáky.
4: No a teďko vyrazíme za spící princeznou, přátelé, naši milí.
3: S krásným květinovým jménem a tou je...
4: Růženka.
3: Růženka, no a vy určitě víte, z jaký pohádky je princezna Růženka a pokud ještě spala, tak tím vám to napovídá ještě víc.
4: Ona totiž stále spí, jako tady v té pohádce ještě stále spí, ona to je tady furt takový...
3: No a já jsem dostal tak trošku nepříjemnou roli a to je role prince, nebo ne, že by byla nepříjemná, jo, ale víte sami, ty princové v těch pohádkách mají vždycky takový jako útrapy, to je jednou useknout šest hlav drakovi, po druhý je to tam najít tajemství, tam někde tohle toho zabít a podobně. No a v dnešním díle o princech se jedná o... vysekat tady celý hrad za trnitej, za akátovanej a za růžovanej, vysekat nějakým pižlátkem, nějakým mečem a pak teprve se dostat na sladkou tečku v podobě princezny.
4: Ta alej, nebo jak bych to řekl, to, těch množství těch stromů, které tady jsou posázený předtím, než se dostanete vůbec k růžence, je fakt jako hafo, no. Ale my jsme to nakonec jako...
3: No Lobo, já doufám, že mi v tom pomůžeš a vzhledem k tomu, že jsem dostal roli prince v téhle pohádce, Tak trochu máš roli vypravěče, takže bych potřeboval takovou malou berličku, co se týče třeba našeho kouzelného prstenu, nevykouzlíme tam něco.
4: Pustíš mi ho, prosím tě.
3: Vem si ten prsten, vem si ho celý a připrav mi krásnou pohádku pro prince Svrkoslava.
4: Tak Svrndo, tady máš křovinořez, prosím tě.
3: Perfektní, takže...
4: Počkej, ještě. Tady máš i ochranný brejle, aby sis neublížil.
3: Nádhera, i s rukavicema.
4: Samozřejmě.
3: Takže přátelé, je mu nějaký pišlátka, který mi tady ten vole akátový keř, nebo to má, vypadá jako růže, ale to regulérně akát, jako zlatý slavín. Takže tak, to bych tím mečem tady pišlal vole půl dlouhýho týdne, ale s křoviňáčkem, blablabla, to jsme tam za půl hodiny, růženko, těž se, jdu za tebou.
4: Budu tě následovat.
3: To budou chlupy až za obrazama. To čekaj, je. Stoupám tady ale nějakou vysokou věží nahoru, předpokládám, že bude chrápat nahoře, jako kam by nám by dali spát. Ty vole, tady je normálně zástup princů, ty vole, co tam s ní dělá?
4: Hlavně jak se sem dostali, Svrdo, když tam není cesta žádná, ty vole.
3: No, počkej, to jako tu princeznu by si měl zbudit polipkem, tamhle běží fitbal. No hlavně princeznu nelíbejte, ale dělejte si, co chcete. Ježíš, co se to tu děje?
4: Ale Cvendo, tohle to bych ukončil, protože tenhle vstup, jako na to, že jsme odpoledne, to nemůžem vysílat.
3: No, mě samotnýmu je studno, seč bych si kousek princezny okusil, teď jsem se do toho zamotal. Seč bych se rád s princeznou seznámil, jako z očí do očí samozřejmě. A jestli spí nebo ne, to řekněme je... téma, který nemusíme dál rozebírat.
4: Teďko už rozumím tomu, proč to tady je tak zarostlý. Jako ona ta cesta sem nevede, protože někteří si již prosekali, ale zase zarostla. Támhle ten pán, tyhle, ten je úplně starý, šedivej chudák, ten už tady musí být hodně dlouho.
3: Já si myslím, že ten přišel minimálně na loňské Tři krále.
4: No nic, jdeme ale zase
3: k hudbě. Vraťme se k muzice, já tam přesně Lobíku vidím nějakou takovou rovnickou produkční pohádkovou revivalovou záležitost.
4: Je to moje hodně oblíbená záležitost. Nevím, jak je to úplně s tou roudnicí. Vím, že jakoby někteří členové byli spojení s roudnicí a je to pohádkový revival.
3: Co mě se týče, objevil jsem to dneska odpoledne díky Ovnoj a líbilo se mi to. Zkuste si to poslechnout tak jako já z první dobrý, anebo pokud to znáte, tak si zkuste zaspomínat a potěšit své srdíčko. Jdeme zpátky k muzice, přátelé, ladíte nedělní zeměkoulu. A od mikrofonu se k vám hlásí Cvrkoslávek s Lobíkem.
4: Jdeme na to.
5: Slyšeli jste?

0: No a přátelé, my se blížíme pomalu do konce a aby jsme nezapomněli, tak máme tady samozřejmě poslední indici k naší soutěži.
1: No a my v dnešním díle hledáme něco pohádkového, něco kouzelného, nějaký předmět a poslední nápověda je, že je to taková řekněme LCD plazmová televize z pořadu Sněhurka. Já si myslím, že už jsme vám malinko napověděli, já vám ještě teda zopakuju všechny ty indicie, které jsme dávali, je to teda kouzelná věc, kouzelný předmět, je to takový investigativní žurnalista, který vám tak trošku řekne módní trendy a módní hity, co teďka vlastně v pohádkovém světě frčí.
0: Řekne vám, kdo je nejvíc v topu.
1: A kdo je nejvíc nejkrásnější.
0: Tak.
1: A zároveň teda poslední indicie byla, je to LCD plazmová televize z pořadu Sněhurka. No a o co vlastně hrajeme, Lobo?
0: Hrajeme o tričko Rádio B a o pivo z naší pivotéky B dle vlastního výběru.
1: To za to určitě stojí, takže pokud znáte správnou odpověď, tak své odpovědi zasílejte na info@radiob.cz. Naše krásná spolovatelka Ingrid pak zase vyhlásí výherce.
0: No a pak třeba můžete vyhrát naše krásné ceny.
1: No a bude po prdeli. Já bych se vrátil zpátky k muzice, trošku nám tady zvoní hrany, čas nás tlačí, už jsme úplně u konce, znělka nám končí.
0: My si dáme jeden z posledních tracků, pak si řekneme, no pak už se možná s váma asi rozloučíme.
1: Pak si zaspíváme, Lobo.
0: A pak si ještě trošku zaspíváme.
1: Jo, už teď kocourci svrběj prsty, mám z toho trému, ale pro vás to dám a zvládnu. Těšte se na konec dnešního pořadu a my si dáme ještě nějakou písničku a pak se s vámi rozloučíme a uvidíme.
0: Teďko si dáme Ilbila a pecku My Uncle.

0: Tak přátelé, děti naše, jak tomu bývá, každá pohádka má svůj konec a i naše cesta po říši pohádek se chýlí ke konci. Nás to moc mrzí, protože tahle cesta byla velice pestrá a moc nás bavila. Viděli jsme spoustu nečekaných věcí a třeba takový sad frňákovníků byl velký zážitek. S Mrndou jsme si to moc užili. Trvalo dlouho, než jsme přišli na to, jak to celý vyřešit. No, co bych řekl nakonec? Teďko nás čeká pohlazení po duši od Cvrkoslávka v pohádkovém znění Štěstí na talíři. Jdeme na to, přátelé.
1: Oh shit. To je zase nějaký drumík. To mi nevadí. Cvrkoslav to teďka poladí.

0: Vituju, tady je zatykač. Odveďte ho.
1: No moment, já jsem chtěl dát nějakou druhou sloku, doufám, že mě nezatknete.
0: Cože? Ty si ještě se mě budeš

0: No tak Cvrndo, já si myslím, že tenhle ten pohádkový díl jsme líp ukončit nemohli, než tenhle s tím tvým freestylem.
1: Nebo to moc debilní, já s tom mám hroznou trému, vždycky mi to přijde takový divný.
0: Ne, vůbec, bylo to tradičně netradiční.
1: Já si myslím, dámy a pánové, jako musíte to brát trošku s rezervou a to, že nic takového jinde nemáte, tak to vemte s náma a pobavme se společně, my to děláme pro vás.
0: Je to tak, je to trošku z jiného soudku a přesně proto to děláme, že jo, aby jsme nebyli takový ty tuctový.
1: Já ještě musím teda pochválit ten bíteček od Ovna, opět namazaný chleba máslem z obou stran za mě, fakt díky.
0: Dobrož,
1: se to hrozně líbí.
0: To jsem rád.
1: No a my už se tak s váma musíme trošku rozloučit, protože se nám naskytnul čas, 2 hodinky utekly jak voda, procestovali jsme pohádkovým světem.
0: No, Cvrndo, hele, ten prsten bych si nechal, ten mě docela baví.
1: Jaký prsten máš na mysli?
0: Cvrndo, Cvrndo, kde jsi?
1: Já jsem teda ještě vykousil takovou malou lejdečinu nakonec. Tak já to zapálím, pěkně si potáhnem a vyrazíme zpátky do Roudnice, do toho korona světa, mně se tam ani nechce.
0: Ani mě ne, a kam vůbec budem cestovat příště, Cvrndo?
1: No máme v záloze nějaký destinace, ale asi to nechte na nás a zároveň vy sami se nechte překvapit.
0: OK.
1: My se během týdne domluvíme a něco připravíme.
0: Ještě v rychlosti zmíníme možná soutěž, minimálně kam máte posílat odpovědi, což je info@radiob.cz.
1: A pokud chcete soutěžit, můžete vyhrát pivčo nebo nějaký tričko a takový ty podobný věci z naší pivotéky a radiotéky a soutěžní otázka je, že scháníme něco pohádkového, nějakou věc, která je vlastně kouzelným předmětem, předpovídatelem budoucnosti i přítomnosti a je to taková malá LCD televize z pořadu Sněhurka SRO. Hele, rozloučme se s divákama, už to táhnem jako uzlíček plný buchet.
0: Krásný zbytek, ne? Naši posluchači,
1: vám děkujeme za to, že jste to s náma vydrželi a procestovali. Doufáme, že jste se bavili. Mě konkrétně to bavilo moc.
0: Mě taky, no. Tenhle ten díl jako Ingrid naplánovala neskutečně.
1: My se pokusíme kromě těch klasických destinací dát ještě nějaký zajímavý. No a za dnešní díl vám děkuje DJ Lobo.
0: A Cvrkoslav Zelený.
1: Díky. No a mějte se a čau.
0: Čau. Díka, čau.
1: Čiky, čiky, čau.
2: Dobrou noc.
3: Dobrou noc, stříčku Fido. Dobrou noc, děti.

B-paráda, čtvrté místo.

0: B-paráda, druhé místo.
1: Yeah, I'm Mr. Out again.

kontaktuje B Paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Relax.

Ahoj, tady STVS, jsme na Bčku a před námi relax číslo 128. Dneska pojedou převážně pohodičky, já vám popřeju příjemný poslech a jdem na to.

I po těch letech pořád funguje Beyond the Invisible od Enigmy. V relaxu a na Bčku.

Přemýšlím, že z toho udělám jungle, ale my si dáme originál. Tohle jsou Defenders.

I don't know the reason or

Po Skeptikalovi dáváme Alexe v relaxu a na Bčku.

0: Relax.
1: On Radio B.

フラミンゴ意味不明だけど面白いでしょ。虹色に染まった世界、今日も地球のどこかでエビをむしゃむしゃ食べて

0: Relax.
1: On Radio B.

Před námi jsou správně ujetí Nizozemci, Stoff und Schnaps, v relaxu a na Bčku.

Poslední rovná věc, o kterou se postará Spik, a pak to zlomíme.

0: Relax.
1: On Radio B.

Relax číslo 128 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že vás to dneska bavilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a čau.

0: Relax.
1: On Radio B.

0: 7 hodin večer na Rádiu B.
1: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

Zero, reverse, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,

0: Dinosaury.
1: Enormní.
2: Intergalaktický.
3: Extrémny.
4: Titáns.
5: Megalomanský.
4: Monstrózny.
5: Gargantuánsky.
2: Supermasívny.
4: Gigantus.
6: Malý pátek.
2: Malý párek. Ne, vole. Malý pátek.
6: Malý pátek.

Ahoj, ahoj, holky, kluci, je chvíli po deváté, to je čtvrtek a to je ten pravý čas na malý pána. Zdravím nové, ale i staré posluče, příjemný poslech v díle v hodince novinky drové. Začali jsme skladbou od Database iPapy, Keslo Kepasa, pěknou a nás dalších 15 skladeb, tak uvidíme, co stihneme v této hodince. A doufám, že si přijete. Info o nadcházející akci, co se uskuteční v tunelu o litoměřické vinobraní. A nezbývá než skladbu a ta One and Two. A je to od Inmost a Teman. Od mikrofonu Vánik, drami basy represent, posláte malý pátek na bejčku.

One and Two, Inmost a Teman, dva britští producenti, tuto skladbu vydali na Soulvent Records. Následuje Reckless od Rusty Mustard, Day a Empty Sign.

skladba Red Rusty Master A2K a následuje Ach Light od tato skladba zdravit panoušky a z Brodského okolí mě Livochovice a mě místní, ty co nás poslouchají, užívejte poslech Ach Light v pořadu Malý pátek.

Skladba a chlad. Producent Omneum, Srbsko, Novi Sad. Novinka na Bečku v pořadu Malý pátek. Následuje Spective Morrow Air Stoka. Skladba se jmenuje Tap Out. Na webu Rádia B máme možnost, nebo máte možnost chatovat, psát nám různé zprávy. Schovává se to pod ikonkou chat. Nevajte a cokoliv chcete napsat, pište, já to tady uvidím a můžem si takhle popovídat. Malý pátek na Bčku, skladba Out, Spective, Stoka, Mor.

Tap Out. Ještě ve spolupráci s Morrowem a Stokou a producent je tím producentem. V současnosti žije v Bristolu, myslím. Bristol, ano. A zaměřuje se především na minimalistický a deep. Nám už v podcastu já další Fabric Black Bear. A za necelých 9 minut bude půl a my si řekneme něco o nadcházející akci. Tak buďte stále napříjmu a vychutnávejte malý pátek na Bčku.

Black Pearl. A za chvíli bude následovat, ale dřív nedalší skvěl. Já bych chtěl, že jsme 2 týdny zpět narozeniny Rádia B. Tady v Podzámčí v Roukvělí a díky všem, že jsme se tam mohli vidět. Bylo to strašně fajn, díky. Ne, jak tam to vařej? Street Sushi. Díky Street Sushi, můj ambače, to mě natchnul docela, jo. Sice jsem byl nejak za už, byl skvělej. Vynikající organizátorům, ten samý výčastnil Doubravka, Úplic, nahrad, bylo to fajn a těším se všechny v tunelu. Po další skladbě se dozvíte více o nadcházející my. My si teďka dáme skladbu od Terence a Abstract a skladba se jmenuje Subterranean.

náš pořad Malý pátek na Bečku se schyluje do první poloviny, kousek přes polovinu. Máme tady půl a já jsem chtěl informovat o nadcházející, která se uskuteční 9. 14. září v Litoměřicích v tunelu a je v podstatě ve stejný den, jako je vinobraní litoměřické. Na Dominikánském náměstí bude probíhat stage Paskvilovo, kde vystoupí dobře známí DJs, kteří zastupují jeho crew a my po 10. hodině odstartujeme Mejdan v tunelu. Budeme tam mít 2 stage, no a drum and bass. Rozhodně si každý přijde na svý. Začínáme 10, jak jsem řekl, ale otevřeno bude od 8 hodin. Do té doby, než začne první, tím mě pojede nějaká hudba, to je jasný. A počkáme, až to skončí na Dominikánském a pak to pořádně rozjedeme dole v tunelu. Na technostage se můžeš těšit na DJ, jako je Quicky Jacob. Doufejme, že potvrdí pozvání T-Mas. Přijede Majsny. Dále tam bude Comix a Vormik a doufám, že se podaří ještě utrhnout Paskvila, který má tu stage nahoře. Jestli bude mít na to čas, tam je hodně práce s tímto všechny to ukončit, tak to se nechte překvapit. A na drum and bass má DJ Cynic, přijede bratr Ozon z Poison App, dále tam a Kaučuk a nově Daddy Hell. Zkouším Spina, Jax, také jako Supimut, Kaučuk, Comix a Vormix, DC Ground. A v tomto složení si užijeme vinobraní roku 2026 v tunelu. Je skladba Victory House od A Audio. Zídáme od začátku. Vás všechny moc těší čas. Užijte si ten na vinobrání a pak samozřejmě zavítejte do Tunnel Underground, kde pojedeme až dna. Koukáte Malý pátek na Bečku, DJ Cynic, drumy, basy, reprezentá. Máme si skladbu, jako říkal, od

head rearranger. Posloucháte Malý pátek na Bečku, skončila nám Sakaus. OK Audio Aza. Enough od TKN a pustím vám dvojici skladeb a druhá hladba bude Wasp producenta Sat. Doufám, že užíváte poslech. 12.9. Vy v tunelu. Těšíme se na vás. Bahetenen.

Stále posloucháte Malý pátek na Bčku. Slyšeli jsme dvojici skladeb Head Enough od DKN a Wasp od producenta Saty. A teď následuje skladba od českého producenta, od našeho kamaráda jednoho tímto a už to neplně novou, není zase úplně stará. VIP 100 2025 na Bčku Malý pátek.

Tak jak jsem správně říkal, toto byla novinka od DJ Hundreda a my si dáme ještě jenom instrumentál, protože velice jeho tvorba je jednou DJ Hundred, beep, dívejte poslech.

0: DJ 100 se skladbou Beep Beep. My zůstaneme na českém poli. Následuje skladba Bit Perfect od Ziggy SC. Užívej slech na Bčku. Strašně to letí, koukám na to, my už na konce, takže pak je jednu skladbu, takže já už teď se asi, ne, až po této skladbě. Si teď užijeme Bit Perfect od Ziggy.
1: Bit Perfect, you're a cool kid, TikTok.

Bit Perfect, Ziggy C a A-Kray. A opravdu to strašně letí, nějak jsem to dneska špatně vypočítal, už nestihneme úplně celou skladbu, takže tady tu si sekneme a já se s vámi rozloučím. Mějte se moc fajn, dávejte na sebe pozor, buďte na sebe hodný, daný chodný a hezky se bavte po zbytek a my si dáme kousíček skladby od Logistics, Xu a Unlead. Poslouchali jste Malý pátek na DJ Cynic, Drum & Bass Present a Radio Bezent. Ciao. Chant.

0: Dinosaur.
1: Enormní.
2: Intergalaktický.
3: Extrémny.
1: Titáns.
4: Megalomanský.
1: Monstrózny.
4: Gargantuánsky.
2: Supermasivní.
1: Giganty.
5: Malý pátek.
2: Malý párek. Ne, vole. Malý pátek.
5: Malý pátek.

Ahoj, ahoj, holky, kluci, je chvíli po deváté, to je čtvrtek a to je ten pravý čas na malý pa. Zdravím nové, ale i staré posluče, příjemný poslech v díle v hodince novinky drové. Začali jsme skladbou od Database I Papi, Keslo ke pasa, pěknou a nás dalších 15 skladeb, tak uvidíme, co stihneme v této hodince. A doufám, že si přijete. Info o nadcházející akci, co se uskuteční v tunelu o litoměřické vinobraní. A nezbývá než skladbu a ta One and Two. A je to od Inmost a Teman. Od mikrofonu Vánik, drami basy reprezent, posláte malý pán.

One and Two, Inmost a Teman, dva britští producenti, tuto skladbu vydali na Soulvent Records. Následuje Reckless od Rusty Mustard, Day a Empty Sign.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talkshow, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.